nechce appearance, je až dýn da inaša tá ebi jedí na dýn tchá bune, že tyšo a district court aru je aže, je až jedí tú bá.